Moje milé, jaké žal stalo strašno o Cyrile. Zapustili hora, zapustili luka, neslídnu už nikde to robit na ruka.

0: Ale nám to nevadiť. Teper nie, ale keb ste tak spívali cholem do zátra, takoj by ste nás tu nechotili.
1: Ale znáte što?
0: Što?
1: Chodíte do školy?
0: No hej, chodíme, a što?
1: Tá potím sa budeme stričati tam.
0: U školy! Neľúbilo sa to notam.
1: Hej, u školy!
0: Bolem tam sa naučite povno zaujímavosti, dopovili stakato i legato, i už ich nebolo.
2: A te suď, obertali sa za nima bratia.
0: Nidih, ščezli. I do toho vošla do chže mamka.
3: Iši, jem vám zabela povisti, že mamko, mamko, a my hočeme iti do škole už dneska.
0: Nedali dopovisti mamci ditočko, ale najvece ju i tak prekvapilo, keď čula, že hočuť iti do škole.
2: Što?
0: Vy sa tišite do škole? Vy što lem čekate, koli bude subota, že by ste nemusili iti do škole?
3: Hej, mamko, a tišime sa za to, bo sa tam naučíme povno inčih zaujímavosti. Hej, hej, a budeme sa učiti novo spivanku i spivati napríklad stakati abo legati.
1: Ale teper by sme sa mali čím skorše pustiti do spivania, že by sme na zavtra do školy boli pripravené.
0: Bisidovali bratia jeden po druhým a mamka sa nestihla ani čudovati. Stojala vo dverách s otvorenýma ustami i nešlo jej do holovy, že jak za takej korotkej čas, što bola het, mohli jej ditočko zmudriti.
2: No,
0: asi jem ich dobrý vychovala, pochvalila mamka v duchu samu sebe i takoj sa pustila do holosovoj rozcvičko, že by sobi to náhodou ditočko nerozdumali.
1: No, dobrý, ta potím raz, dva, šutko na notovú osnovu a posidati na svoji misia. Začíname rozcvičku.

Jak jim přišel do Sanoka, 10 dní zaklekano na večeriu, píšel jim s parochom, do mě daleko bylo i nehodeným se byl vernutý, bo treba bylo vidomo byti na bohoslužení. Jim si zrobil velio sám. Sám jim si zrobil, što si tam, jaký jsou bobarky jim nalipil, fizou, zvaril i tak dále. Sám do sebe jim hvaril. Vesel švat. Vyl jes dokoli velio sám. Dnes, po tých dňoch, jak po rokach, tiež vidujú. Ňuz jest do chyži velejnú polonnist, po najbych hváril, vytajte po vazniku, na vy odpovídal sobi sám. Zo studni zabytoj hustu verchninu maslo žolte ňuz jest, kusal jest zubčik čestku zo sleskom. Hváril jes otče náš, chod zraz, ne pro ucho človeče, a pro dušu svoju, sluchajúču.